0: A tež môj sa tu viezo s vúsevaniom džencaráno nechamoj. Dále komžič nie. Tu máme netko za vás tému pšelatku z Blanku Funcine. Dobre ranne, Blanka.
1: Hej, dobre ranne. Hej, konc týdenia sú texaským Serbine svedčili a za bochme tež mit rúze zonili, kak tam netko bie, nám Clemens Schmidt praj. Vo tom rozpravia, kýž je to letiš sobu doživiu. Radvorská šula svedčí svoje stote narodniny, Budeska Sábska šula svoje 80. Vo tuto maj ročnico maj viac, soniče biehu tutoho rania. A nimo toho vočakuje vás, kajš kojiš de štvort knúva storia filomilo sa přesčeš, so vo sebe naše dieči a nučky vesela.
0: No to se tiež myslu. Sada menšinou popečich je. Dobre ranie tu z Budeského studia, netko tiež s Alexom Warrenom.

Will naši jest schnitom ja tu ische wieso die schnell welche chans hat spollat nüt galge dregen sa vedro budge hat smemes no hat de krassnes wunsch ne jen gisch sme und chera doji willi no halt dort de ke budge jen sa sme mit de die stuch dom rutschelo alle dis wunsch go so dis hat es ras pschedrie anas praue woche war nit go hische mame piatnache nasimskich stopnio tu budge schinje hat na zia nur zu chi stopnio Živé sliepko dženca ište bio dňa stupa a k tomu vostanie sucho. Môžuče potekým sa naušitke názemské aktivity veseli čojne, hač je to ryby, pytanie, abo sa notiš zmie puščenie. V oboje je dženca možno, znamenča nám vietrar jo tak viesča. Juce potom trochu vokvodní, to zmie mydrie pod 26 stopňov, maximálne 19, nám to viesča. A tiež juce zmie my mix zo svunca a močilu, prevažne pak znova močile. Tak potekým aktuálne vedro upada, byl na šestie, to by ranie.

0: ani kaščik piva. Na druhej stronje płaci stát za tute gigantiske voloženje za 2 mesece na 2,5 miliarde euro. 2,5 miliardu. Je to naposled, kitro droga naprava, so bychu nevnych vodžorjev auto zmerovali. Mnoho ekspertov kritizuje napravu jako rys symbolu politiku, k přirunanju. Za tak menované Deutschland-ticket płaci zjazk cel leto, jenož nedže 1,5 miliardu euro. Płacizny zatun pak maja se za pasažiru přichodže dale zvyšić. Opravdite dobyča tankuva rabata su naposled skierje voliwe koncerne hač jednori ľudžo.
1: Tak daleko krótka analýza tankového rabata. Apropo, ľudžo z našeho regiona šako budú najebať to svoje auta za nás skierje susadný český abo polský natankovač. Češa maja zdež od džensnejšieho státne náprave prečuva vysokým falčiznám, kotrož pak sú přirunujú k našim nadal niše. Vo 17 centu maja sa tam falčizny za šprit přidatne znižiť. To si môžete po takým od džensnejšieho sem znova přemysliť, čo či doče do Českie abo pola nás tankovač ve objemaj krajom maj sa od džensnejšieho falčizny znova zniža. A s tým je Cibilky náš 6, ja som Katka Pöpelec a zdrovju vás do nového rania. Z Blanku Funcini som tu dženca rano štúdiu a môj sa vieza veselíme přes šitke vaše, apropo tankovanie, vopkadne pokyvy, zdieče nám rade, jeli je nešte lus na púčach a nádroch, što ešte tak nemimo byť. Zastup.

0: Rosanna, wat toto to bier, as du mir schiest schmänchen und auch schiest schich, wie wirst du, da ja chans sa?
1: Nabožne zwo.
0: Tute ma dženca Monika Králová z Boranec.
2: Ljubi pši posluchario, před 20 letami podach se ze Šmitec vozidvonistvom na vůlku jizbu do Francouzské, do Normandie. Naš vône cíl by Le Sueil. Bychme čipni, a chcichme zes na dživěně světeje Terezie. Dženca círky na ňu vzpomína. Terezia Martin, kajž s jménom říkáše, narodí se so vůsna čistou 1370 v Alençon. Jakoby 4 let stará, zemře jeje mač. Nan přečane tak se svůjbu do městačka Le Sueil. Terezia burze Češko skore. Tola je vůlka žádost, že by stajně ve veselu s Bohom zvězana byč. Tak zastupí hižo s 15 letami do kluštra Karmel od Le Sueil. Terezia je vele zapisko zaostajiva, kotrž su so pod tije titulom Stavizne duše vudali. Se 24 letami je na suchočinu zemriva, abu pokovana na kiržove v Le Sueil. Ona se nam predstaví s kvičelom, černikou, dokež so praji, so chceše po svojej smrči telko nádou za človekovu prosič, kaž bychu so z nebes rože sali. Bamš Pius 1. Je ju 1923 zbožnu a 1925 sviatu praju.
0: Nábožne svoje kni mađenca nadoku a zamovitosti radvorskie vosady Monika Králová z Boranec.

0: Radvorská šula zromatnje ze srečne, je to zakvadna a srečna šula sveči tute mjesacu ve Vinovcu svoj jubilej stoletnoho vopstača. Tohodla sme jižo do vosvečenja ročnice šuli pobili, so šularjemi a vučarjemi rečeli, a tež vosebite šulski krušk zeznali. Ladajo na temu Radvorská šula Nede Adženca meješ reporterka Monika Gerdesova napšikvat v serbsko-rečnej skupinje, če sa te riadovne vosebite prašenje na šulerju.
1: Deš vnike pončeče von z džesatki. Ka budeče so vna tuto šulu dopomnič, če budeče praječ to bi rejane na tej šuli.
2: Aj, my sme boli posledné to v novembru v Jendžovské. A my sme boli všetci dupaná, a to šipo na sme všetci hodiny mení. A sme všetci našto vúknali. A poponu, a večer sme pon si London vobladali, alebo nekajke Jendžovské reje zúčovali. A sme po svoj vopšenocovali. Mňa sa tá jezba jara ľúbila.
3: Máme v našej šuli jednu vujku špotu halu. Hat jenu šisku zarodu, abo jenu kuchnu, že sme tie sme druhé projekta činani, abo také svedžené kaž posnice.
4: Šuli som sa pod AG zarodky obžiliva, to by tiež však zajmova, dokud sme tie ústane što novo vukli, tie v zimi ústane što pekli abo varili, a to by tiež fajn.
5: Ja som od Budušin. A ja som v Serbsku šulu hrali po serbske vuknu.
6: Ja som ze Slutopča. Also ja som miel, jaká AG s nami ruštinu. Ja tie rade nankam na tie šuli a šet športbor. To sa sa šetco veselil.
2: Also ja som mal jara krutký šulský púč, čo keď ja v Radvoru bylím. Ja som môže na to doplniť, co sme v prvním do štvrtom letníku šetco dieka v Pinci húčbu mali. A ja som sa veselila, že si ja mohla sa s mojimi přečelami pon hačo 10 letníka romáčo šuli voč.
0: Za moža netko leca tež z vyšší šulu jubilej svičič nie je samozrozumlivé. Vúčoka Milenka Ertlova sa dopomína.
7: Celé veľké úžadanie by za mne, když ja tu ju vidím, tie obrazy v leče 2005, když je sa potom zase krušťanská šula zaurila, dobiala tež Radvorská šula zaurič. A sme celé jednore přemysli, što môžeme mu nekaj činč, zobo naša šula nešto vosebito mela, zobo chmo přečil o tom zauriču mule jednač. Naše vulke zboža jo tedy bolo, zo jo Radvorská gmena, što ješ by tedy vesna nastal Vincenc Balberška, zo jo von se celé jasne zvúraznil přečil o zauriču šule, a zo jo gmena tý znamy vojovala vo zdržanie šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa ja dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosúdivo za smer Radvorská šula vostač, ale jenož dokež my achme mačerno rečných šulerov.
0: Jeden z cevodnevských šulských poskytkov je AG Drevo. S tými šuleriemi je návoda kružka Ludvík Saksa miestem 70 vauku gmíne nastajú.
8: So, a tú poslednú vauku je zvierata na ose, to sme 16. júnia romadže ze Zbersnanostku ve kamene posvedčili se všemi džičimi, to sú oni popolňujú tam poboli a tam malé vesne svedžen z toho nastav. So to vesne, no sú tam blída natvarili a malé pšikus davoho a to je tak rejne bolo.
0: Praj 80-letný Ludvík Saksa. Pod jeho návodom sú šulerio vauky tvárili a pomalovali. Štož ešte tu rúne svešili, pak by jenož malý vôriesk z väčšho vúsovania vo Radvorskej šuli. Tuto nedelu svešiče potom viac o tým. Achaj, a kajšče povesčach snáno svešili, tež budeská šula jubilej sveči, o tým chceme potom juce rade povedač.
9: My life, take it or leave it, set me free. What's that crap about?

0: Mlubejici, z vami snedajenca, fila melos.
1: Filomelos. Dötam dejstva Marvije Drozene.
2: Jeden tydzień je náš Filomelos již o popuču smirju. To je hakle druhý raz, co se do italskeje poda. Sem čipna, kak so jemu netko popuču vědže.
3: Na, pojď se mnou, na, pojď se mnou, pojďte Drozna. Pojďte Drozna, na na na na na na na na.
2: Ach, to pak je rýně, co se jemu dere věče. Hač do Bauerské je si doličal, do Alpu, a stej na Almě a vůboko předcha. Oh, jodlovač to dren je největší talent našo Filomelosa. A krúam najskýre hižo v uši bola.
3: Jodl, jod, na, v krúe. Herta, Reza a Gretel a kajš vyši rikače, vy mače si najrenčo. Cvý džin na vúce stač, ležeč a žvemlič, zvopušu nekotre muchy zeširič. Oh, to by so mi tež ľubivo.
2: Tuta idea pak so krúam pošim za tunelu.
3: Šokej šaka, ja boli čunidom dále. Burze sejdu meduce pod blidom v bello ristorante a tykam bella pizza, bella spaghetti, dlata toho drbiu bella dále, jenoš ište mavu piccolo styrenci popšiu.
2: Filomelos tepta pouce a pyta za vačkami, zoby si brjušky ščeku sknatekal, zoby dosť šmocou mil, když Alpy přeleči. Ups. Netko je Filomelos do krujace o plinca stupil.
3: Opravdže, šaka, herta, reza, gretel, by to treba. Lech, zo, netko ja voniam kajš za bodk. Šikma ne to tešne.
2: Prav je, takle so v Bela Italii pokazač ne možeš. Najlepje zo so tamle v horske rečce vukupaš. Oh, je taká taký, že zase raz treb.
3: Je to voda zimná. Lod zimná. Nožce utunka, čo to dosáha. Zima. Víšte, mi je tak zima. Trajka, krotka, vopuška.
2: No, poj, Filomelos, so jače zase vúčanú.
3: Ach, zima. Ale okej.
2: No vidíš, netko se čiste a so svědčíš kajš hono latarni vobilene jeko.
3: Máš pravé. Okej, takhle vukupane se netko elegantne dosť za italsku. A môžu dále lečeť. No, Fyrty, šaky, hač do burze.
2: Dobre liet, Filomelosa.

0: Policja z G.
1: Na bisto 650 velis ge v mališanske gmenje je policija spešnost kontrolovala od neže 400 jezdži dvobje 640 přes spešnje. Negativne dnjove rekord nastaje šofer ze Zdöbelna z nimale 80 km/h. Što je to jemu netko uneslo, jeden dybk v Flensburgu a 115 euro pokute dobi on zapfačič. Kamencu je peča starší muž se svojim červeným panda do kolesovaria zjev, jako tajko opisuje jeho 20-letný kolesovar znemenša, a tutun bie na ljevom poku drohy na pučniku popuču, jako auto prostče z drohy nalivo odpoči a do njeho zajedže, 20-letný so lohce zrani, na jeho kolesu nasta škoda 100 euro a vone panda, z toho vujnže policia jedrie so pši zražce na zad dnem ljivom boku obškodil. V Vojerecach su v utoru moped, kiž bieše so pred nešto časom tam zubil, zaso namakali. Policija je zvestčiva, zo jedna so vo moped 26-letného, kiž možahu jemu netko zaso ručič.

0: No a to sem so dženca rano najprede raz džiwawa. Jako se nedom dve nakvadne auče a ci auta hišče k tomu pši tankovanju vidžava hižo rano štyrioch, ale haj, potom je mi svitalo šako, vo džencnišo je vun zaso pfačivy, tak mienovane tankovy rabat. Je to reakcija knježerstva CDU a SPD na vysoke kušty za benzín a diesel. Tola gelko pšinje se tutun rabat vodžerjam auto vopravdže. Bocmušku je to přerězně něče 13,6 centů na liter, když lutujeme. Vězo jenož potom, jeli vostanu pfači z nedajky, kajkež bych uvone do zavědženě rabata, vě Clemens Schmidt.
1: Aj, celé pravě, koncerny mineralného volia nejsou jmenujce vinovate zniženě dávku dosponě kupcem dále dač. Jeli si potom ještě raz vůličíme, kelko přes vonu napravu opravdu lutujeme, so prášeš kuj bono, po takým komu je tutun rabat zcela na dobro. Přetož vodžerje auto, po takým číkyš tankuje diesel abo benzín, lutuje z tým měsačně jenož na 9,2 €. To ještě nie je ani kaščík piva. Na druhej stronie płaci stát za tute gigantiske voloženie za 2 mesiace na 2,5 miliardy euro. 2,5 miliardu. Je to naposled kytro droga naprava, co bychu dnevnych vodžerjev auto zmierovali. Mnoho ekspertov kritizuje napravu jako rysy symbolu politiku, k přirunaniu. Za tak mienowane Deutschland-ticket płaci zjazk cywil leto, jenoš niedzie 1,5 miliardu euro. Płacizny zatun, pak maja se za pasażeru przychodzie dalej zwyszyć. Woprawdzite dobycia tanku o rabata su naposled skierie woliwe koncerny, hać jednory ludzio.
0: Tak daleko krótka analiza tankového rabata. A propos, ludzie z naszej regiona też jak budu najebać toho svoje auta znano skierie susadny czeski albo pola wypulski natankować. Czesza maja wod dżęsniša tyż statne naprawy przeciwo wysokim faciznam. Gotrosz pak su, przyrunajo k našim, nadal nisze. Wo 17 centu maja so tam pfaciznę za szpryt przydatnie zniżyć. Po takim szojedne, hać w czeski albo niemski, we wobie maj krajo maj so wod dżęsniszeho pfaciznę za tankowanie zniża. A propos auta, gieczbu wyskacz steje na SP 490 mies Gulowcom a Niemcami.

0: no netko ešte ma zoku kuchni zario ali so nadžiam a ste mi netko na povosmich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcila.
2: Srpska zakladna a srpska vyšša šula Budešin svedči tej tutych dňach svoju 80. ročnicu založenia. Pod hesvom naša šula čera dženca a jutce sú so šulerio na šelakých stáciach se staviznami kubaniša zabírali. Časový svedkojo pobychu čera na projektnym dňu zakladnej šule riadoniach a rozmoviach so ze šulerimi. V zajšvých mesacach nastašte brošúrka, vústajnca a video. Dženca prezentuje sa projektové úsledky na zhromadnom zabavnom popodňu se zbyvšimi vúčerimi Serbsko-Kubanišča. Kmenská rada Slepo je svoj hospodársky plán za leto 2021 vôsne v obsamknúva. Za investície maja cokone 2,8 miliónu euro k dispozícii. Najvyššiu prioritu má plánovanie nového strôdniskoho centruma. To je najvážnejší projekt struktúrnej zmeny gmene. Dále chce gmena Slepo do tamnejšie voňovie v obore a šule investovať. Tak má so mes druhým solárna příprava na češče nemsko-serbského šulského komplexa instalovať. Za 108 tisac euro chce gmena Serbské kultúrne centrum sanirovať. Pěč iniciativu z Horní Vůžice je nominované za publikumové odvosovanie vo nemské myto za angažement. Je to mez druhým tohorstvo přečelů motorských z Budešina, kotre školžde leto vůlec za dječi dječaceho domu ve Vůješku organizuje. Budeské tohorstvo Cuzeum je nominované za svoje kubanské poskytky vokovo technologie CNC za modostných. Online-ové odvosovanie beží od dženstnejšieho októbra až do konca mesaca. Ze Sakskeje je 40 projektov v odvosovaniu po celej Nemske nemale 500. Zuborničce Pola Malešec maja netko od sice neodvisne nádrožne v obsvetlenie. 4 nové nádrožne lampy so jenice od svunca z energiu zastaraja, tak malešanske vesnosti Matias Seidel. Solárne platy sú do štiežorú zatvárené a milina skladuje sa akúach. Když ve zime a když je dlie pomročené, majú sa lampy svedčiť. Nové obsvetlenie gmenu niečo 27 tisac euro pvačilo. V okresu Orec dostáva so džen a vúpšo do zadúženia. Za klietu líči krajnoradný zariad s deficitom 101 miliónu euro, lieto na to ze 137 miliónu eurami minusa. To vukadža značiska ETA, ktoré sú čera prvý raz ve okresnom semiku diskutovali. Příčiny sú rázne stúpance sociálne vúdavky v okresa. To nastúpa především v obuky modžinské pomoci a vúdavky za ládanie. Kaž rozvoží finansný decernent Tomas Gampe, treba ja džen a viac ľudí sociálnu pomoc. Došličí v okres tým, zo doby 2027 kruč viac pene za ládanie potrebných započiť a čišče pred 10 letami celkone 5,33 miliónu euro. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Aj bude to zase přečelný nazemský džen, slunčko, nekotre mročele dre na nebi uvladáme, vostač pak má sucho, takhle v okolo 21 do 24 stopňu dženca, júce kudnišo se s 19 stopnemi.
0: Dvaj vopkadne pokývaj za vás mám. Polícia runie bviskač na tvari, abo miestom tam zavíšči, že ste, a to na S5-9, že sač po takým miest Kulovcom a Nimcami. A kajže sa nám tam telefonisto zdelivo, ste tun bviskač dre tak, zo bviska na smír Nimce. A tu Budešine je rodová droha vodženstnejšieho zaso. Dosponje votorena, tež pridatne parkovanišča pri Dachanskej cirkvi. Dale Vostanu, donišnje suđiva na Kablovi trase Stare mjestče zakončene.
1: Serbski rozvoz.
0: A hišče dalši poki, otun mi riso njetko naušit, kih tih kociš nas rade přes Aleksu doma poskaja, přes nojmovo pomocnika domjacnosti. Tam šitko zaso funguje ze spoznačom našeho signala, gdybyče prostřerec Aleksa špil mir MDR Sachsen sorbisches Programm.

0: István Kobila to byl z Sanku Doribo. 5 minčinu do 8 miste mě.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Monika Králová z Boranec.
2: Ľubí připosluchario, před 20 letami podach se ze Šmitec vozidvonistvom na vůlku jizbu do Francouzské, do Normandie. Naš vône cíl by Lisieux. Bychme čipni a chcechme zeznat živěně svatého Terezie. Dženca círky na ňu vzpomíná. Terezia Martin, kajž s jménom říkáše, narodí se v 1873 v Alençon. Jakob je 4 let stará, zemře její mač. Nan přečane tak se svůjbu do městačka Lisieux. Terezia burze češko skore. Tola je vůlka žádost, že stajně ve veselu s Bohom zvězana byč. Tak zastupí hižo s 15 letami do kluštra Karmel od Lisieux. Terezia je vele zapiskou zaostajúva, kotrž sú so pod tie titulom Stavizne duše vúdali. Se 24 letami je na Suchočinu zemriva, abu pokovaná na Kiržove v Lisieux. Ona sa nám predstaví s kvičelom Černikou, dokež so prají, so chceše po svojej smerči telko nádov za človekovú prosič, kajž bychu se z nebes rože sali. Bamš Pius 1. Je ju 1923 zbožnu a 1925 svijatu praju.
0: Nábožné svoje knjima dženca nadoku a zamovitosti Radvorskeje vosady Monika Králová z Boranec.

0: Polícia z G.
1: We wojerecach dostaštaj so vodrovečo pred jenem inbisom pečatvacija ciciletni muži, doa so pritem stolči stokuske pokažace muža z Afganistana, a to tak jara za tutum padne, a so zrani dobehu jeho do korone doesč, kriminalna policija so netkostem zabira. Na besto šešta posta v Liske mališanskih menjer je policija spešnost kontrolovala, od neče 400 ježdžitvo bije 640 prespešnje. Negativne dnju rekord nastaje šofer z Döbelna, snimale 80 km/h, tam je še eno posta dovoljenih. Što je to, je mu vunesvo, jeden dupk v Flensburgu a 115 euro pokute, drbi on zapvačič. V Kamencu je peča starši muž se svojim červeným panda do kolesovarja zjel, jako takého znamenča opisuje jeho 20-letné kolesovar, a tuto by na levém boku drohy na pučniku popuču, jako auto prošče z drohy nalivo odpočí a do něho zjedže. 20-letné solochce zraní na jeho kolesu nasta škoda 100 euro a vone panda, z toho vojnže znamenča policia je dreso přitutý zrast zražce vodajče na zadnjem levem boku obškodil.
2: Pojždy rastešní modu

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Jeden tydzień je náš Philomelos hižo popuču smier ju. To je hakle druhý raz, co se do italskeje poda. Sem čipna, kak so jemu netko popuču vědže.
2: Na, pojď se mnou, na, pojď se mnou, pojďte drozna, pojďte drozna. Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Ach, to pak je rýmě, co se jemu dere vědže. Hač do Bauerskeje je si doličal, do Alpu. A stej na Almě a vůboko předcha. Jodlovač dodre nie je najväčší talent našo Philomelosa. A krúam najskýre hižo v uši bola.
2: Jodl, jod, na, v krúe. Herta, Reza a Gretel a kajš vyši rikače. Vy máte si najrenčo. Cvý deň na vúce stáč, ležeč a žvemlič. Zvopušu nekotre muchy zaširič. Oh, to by so mi tež ľubivo.
1: Tuta idea pak so krúam pošim za čunelu.
2: Šo kešaka, šo kešaka, ja boli čunelom dále. Burze sejdu meduce pod blidom v bello ristorante a tykam bella pizza, bella spaghetti, dla tato a drbiu bella dále, jenoš ište mavu piccolo styrenci popšiu.
1: Philomelos depta pouce a pyta za vačkami, zoby se brjuški ščeku sknatekau, zoby dosť mocou miu, když Alpy přeleči. Ups. Netko je Philomelos do krujace o plinca stupiu.
2: Opravdže, šaka, herta, reza, gretel, by to treba. Lech, zo, netko ja voljam kajš za potk. Blech, šikma ne to tešne.
1: Prav je, takle so v Bela Italii pokazač ne možeš. Najlepje, zo so tamle v horske rečce vukupaš. Oh, je taká taký, že zase raz
2: treba. Je to voda zimná. Lod zimná. Nožce vutunka, čo tu dosáha. Zima. Víšte, mi je tak zima. Trajka, krotka, vopuška.
1: No, půj, Philomelo, so jače zase vúčanú.
2: Ach, zima. Ale okej.
1: No vidíš, netko se čiste a so svědčíš kajš hono latarni vobielene jeko.
2: Máš pravé. Okej, takhle vukupane se netko elegantne dosť za italsku. A môžu dále lečeť. No, Fyrty, šaky, hač do burze.
1: Dobre liet, Philomelosov.

0: Haja se Wužice podamy sa netko daloko, daloko do Ameriki. Dokładnie do Texasa. Tam však, to je znate, sú niederaz serbsce vupučovario vokuo fararia Jana Kiljana serbske sydlišča kajš Serbin vutvorili. Dženca je to jenoš ište mała gmina. Tola slede Serbo namakáš tam všetca ište. Maja tam muzei, kýž vinuje so serbským témam, a tež cirky, kotriješ farar Kiljan bie, tam dženca ište stii. A vosvečo tam kožde letnje vulki svijin, Wendisch fest von Riga. Wendisch tak pomenuja so potomnice texaskich Serbo dženca. A náš reporter Clemens Schmidt je tutun svijin kunste dženja Texasu doživio.
1: Četstajče se svijin, trošku podobne kajš nedjela folklorno festivala Krošticach na Fulke Corce, ale s typiskim ameriskim ludovim karakterom. Wendisch fest v Texasu. Tolka vele jedže, nímske kovarski, žonob, kurki a kisavé kau, potom Texas čenio se svojimi cowboy kobukami a k tomu piska kapava texasko česku polku. Na 1800 ľudí je tu leca přišlo a haj, tiež serbske zinky a melodie sa tam vysvyšal. Samo serbske jutrone jejka, ste tam staršie žonie Debivoj. Wendisch fest, to je za mnohých.
2: It means heritage.
3: Tradícia. Je to tradícia mojeho muža, do kotriež sem přes žintvu zrostva. Spýtame tute naložky žive zďažeč. Sme mestem jeničce, koci šišče vúmiustvo debenia serbských jejku Texasu pěstuja.

0: Jeremy Clifton, Negotasua Simsi Spita of She Swage.
1: Dobri Jin, good day. Or Pomhe Ba, the more traditional version. Bojimye, goodbye.
2: Bokat, no Luji tu regionia, je Wendish. Podakim noze su potomnice, nidishich serbskich upuchuario. Taktis Brianna Sons, moda match, kotruz zetkam z dzieszczamai amandjeskim, we Wendish Museo. Takaj szponi poeda mim noze, so su nidera sich pra pra pra jedojo, aber wo. Zvodžu Ben Nevis, zvužice tu do Texasa přišli. Zo su naposled potomnice Serbo tu serbsku reč a kulturu nimale dospodnje odpovožili, ma to ještě přičinu, pojeda mi Richard Gritzner, prezident Wendish Heritage Society. V osobě po první a druhé světové vojně měje husy Němce abo tajce, když z Němské pokažeja češkové tuhošnosti. Tež tu Texasu. Tohle su se po něčem tež potomnice Serbo tu asimilovali. Morec so naposledk sami amerikanizovali. Hordži na svoj pokat, pak se tu dženca najebač to. Tež v mode generaci maš džen a viace takih. Vši slovo It's Twendish to be Wendish, potekim tu dženca nadal plači. A to se tež na letošim Wendish festče vidžel.
3: Clemens Schmidt je pobil pola potomniko Serbo v Texasu.

Čenca zetka so Voklečanska gmenska rada večno sedmih do vas tvojem domje v Novi Vesce. V Radvorju moža so v obetlerju Čenca v lokalnem zastaranju z milinu z nutska radvorskije gmene informovač. Přeprošuje na informacijske zaredovanje, aby i to vošnost a energijove društvo vitaj večo šestčih v hostčencu meja. Jutze je zaposvanča CDU krajnem semje Elin Jenčec zromadne za snadnym ministrom za Wobswiet a Ratarstvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom ve viacerých ratarských závodach s hostčom večo na po sedmich potom Jane Zakonča z rozmunem goom, na kotrymž môže kúžde svoje prášenia vodbyč a to nukničanskej baráce na posedných. Župne svedžin, župe Michal Hornik, vodmie so sobotu večer 6. v Biskecach a to v kooperácii s tamnejším športovým tovarstvom. Cieľa tam vinové a spevné svedžin vo svedčič a očakuje k tomu tiež serbskú skupinu Kmielovanka a cymbalovú skupinu z Moravy. V sobotu je názemský koncert na čest Jurija Pilka v Hodžiskej cirkvi. Koncert v Uotovač bude kôr Budyšin. A přichodné predstajenie účtnie skupine Floppy Dolls, to je v sobotu večer v Kruščicách jednoče na povosmich. A na džin voterenich Duri přeprošuje sobotu vonjova vobora z Smičkec. Tam môžete so sami vodcuch ve šelakorých vecach, štož ma z vonjovej voboru činič vúspytač.

0: No, z čo zajčo váš kafé už upili, píšťo zúžom kafé a kak dej ten byš?
1: Ja, rada kafé pijem, to je moje živinské elixír. Ráno ga stávam, trebam veľkú tasku kafeja po obieže teke ešte raz. Ja pijem ten kafé s nieco bielým, ze zmiatenú alebo mlokom, což ono mám.
2: Zvětšego gotujem sebe kafe z francouzského presu abo z filterovou mašinu. Gašio teke možno, pen sebe zvarjom turkojský kafe.
3: Ja nepijom cesto kafe, ale gašio raz pijom, pen rada pšicinijom smetanovi likér.
4: Ja veľkin rád kafe pijom. Mej najľubší variant to je kafe latte s kokosovým mlokom, a také nieco sladkého k tomu jesť, či ja ľubujem.
0: Ja, to sme sa žinca všašali v Serbách. Všetci na jo a žinca jo žen kafeja. Co godla ten kafe tak ľubujeme, no se viedla tie substance venjom v kofeínie bužo také net to grono. Ja ga musím pšiutať, že ja sam nepijom kafe, ten čo mne pičku na učobu, ale veselím se, až mogu skrejcne raz, kráž tož ten serský šlaga z toho uskenijom, až texta Helmut Richter jo dreme, ja no tu jadnu pšavu ľubosť, a to je taký pšavu gerúci kafe, to spiva ho, nennt NDR-ski Schlagrovestar Ingrid Rakitz.

Što još tankovali, napon što se zavisče jasel ili tankov rabat ve džinsačnjega plaši, veci penis kapse, to je dobra vec. Možeme se za sveci kupi žnicka, napšikvat dalšnu tasku kafeja, žinsjo žen kafeja a vetogo carnjega zvota buža žinsa to grono. No nic, ja no to. Nejrednejšie na zemský cas báby lež v tom, že v dôrokoce ze z našeho rozkostového archíva. A všetci cvrtk môžu, že v nieco žicíš a gab jasne môžu nieco žicíš pon benento ulišov. Jo, do svieta, žinca je svietové žen muziky a za tú prijednú muziku, ktorýšho net startujom, tam drogujeme prakticky přes zemské jedro až na druhý flack zemie. Dali přec nižoho vedvůžice, to je Maori reggae ved novozélandské, abo ako venikronie Aotearoa, kraj z druhýho bývům rokavu.

0: No, z čo zajčo váš kafé už upili, píšťo zožom kafé a kak dej ten byš?
1: Ja, rada kafé pijem, to je moje živinské elixír. Ráno ga stavam, trebam veliku tasku kafeja po obježe teke ešte raz. Ja pijem ten kafé z nieco bievem, ze zmiatanu alebo mlokom, což ono mám.
2: Zvětšego gotujem sebe kafe z francouzského presu abo z filterovej mašinu. Gašio teke možno, ten sebe zvarijom turkojský kafe.
3: Ja nepijom cesto kafe, ale gašio raz pijom pen rada pšicinijom smetanovi likér.
4: Ja veľgin rad kafe pijom. Mej najľubší variant to je kafe latte s kokosovým mlokom, a také nieco sladkého k tomu jesť, či ja ľubujem.
0: Ja, to sme sa žinca všašali v Serbách. Všicina jo a žinca jo žen kafeja. Cokodla ten kafe tak ľubujome, no se viedla tie substance venjom v kofeínie bužo teke net to grono. Ja ga musím přijúdať, že ja sam nepijom kafe, ten čo mne pičku na učobu, ale veselím se, až mogu skrýť ne raz, kráž tož ten serský šlaga z toho uzgeniom, až texta Helmut Richter. Jo dreme, ja no tu, jadnu pšavu ľubosť, a to je taký pšavu gorúci kafe, to spiva ho, nennt NDR-ski Schlagerstar Ingrid Rakitz.

0: Samnyo retne spiu, doma doma retne jo. Ja, som ja čuna spivaka z Kubina, my máme v Kubinie kubku, my sme sedem ženský v Kubinie a my spivame veľgin rada ja čuna spive a oplevame ja čunu drastvu, jo. A tam je veľa serskýho.
1: Ja, sa južo. Ja sa lím najačo necásk, až púžo, šo zase spívaš, Ľuba Astrid. Coraz čo, ka sa južo derie umenia lík, jačo nemu spívaniu a teke k drastvie, náš vúžeca film Mec drastvie sme pokazali ve Rubinie a což som svišo, je bola živá diskusia, to rád svišem. Vy svišo, šo v tej diskusie v serskom programie, v tej diskusie v serskej drastvie v našom Pínosku Neželu. Neperipak nent ten Jitson ist Bio, du warst dritt.